0: Počúvate Sky Rádio.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Sky Radio. Hráme božsky.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

poslední zbytku sil jsem v tebe uvěřil, skryt ve své ulitě. V dramatu tří postav se na mou stranu postav, bych našel odvahu. Byla naivní, já byl naivní, ale ne ve vztahu.